0: U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For, naše dnešné 10. miesto. V roku 1992 vydal Pavol Habera svoj druhý solový album. Nazval ho Habera 2. Hudbu k jednotlivým pesničkám si zložil sám, s výnimkou troch skladieb, ktoré mu dodal Julo Kinček. Texty si rozdelili Daniel Hevier a Peter Uličný. Ostrov márnych nádejí je výsledkom spolupráce dvojice Habera Uličný.
1: 9. miesto.

0: Hele, poslouchejte, Vili, po jedna. Jestli pak dovedete zašumět tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných třech. No, zašumte to.
1: Je tam toho. To zašumí takto. A ty vrabce z toho trňa, štrň, brň do trňa. A zkuste to teda zvítelnou zaspívat.
0: To je toho. Nejsem přece dřevo, abych to neuměl. To se zpívá takhle.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rame.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.